0: vybírat, cena, kterou ještě musí schválit zastupitelé, stejně jako výběr vítězné firmy, 639 milionů korun. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Cizí zavinění, to je hlavní verze při vyšetřování vykolejení vlaku ve francouzské Normandii. S odkazem na policejní zdroj to uvádí AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Jak se tam dostala, není jasné. Při páteční nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena leží v nemocnici v kritickém stavu. Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění, pak sjel z kolejí na štěrk. Osmé kolo první fotbalové ligy má dohráno. Sparta Praha 2-0 porazila Jablonec. Zbrojovka Brno 2-1 Artis. Bohemians 1905 přehráli 2-0 Slovácko a Slovan Liberec 3-0 zvítězil nad Mladou Boleslaví. Dařilo se tedy na všech domácích stadionech. A dodám i počasí. V neděli bude převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky, na Moravě se srážky objeví až večer. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech maximálně k 16.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Česko je pro Rusko nepřítel číslo 4. Babišův kabinet se umístil na 4. místě ruského seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny Vzgliad. Na tomto seznamu, který vychází pravidelně už od loňského roku, se Praha usadila v horní desíce prozatím pokaždé. Na prvním místě se nyní umístila Itálie, která si ze 100 možných bodů odnesla 80. Za srpen je totiž jedinou evropskou zemí, která zadržela loď patřící ruské stínové flotile. Druhé místo si rozdělilo Německo společně s Litvou a Finskem, třetí jsou Spojené státy americké, Lotyšsko a Francie. Na letošním českém mejdanu s Impulzem bude o zábavu postaráno. Mezi interprety totiž bude skupina MiG 21. Její zpěvák a frontman Jiří Macháček, který i během koncertu umí využít i svůj herecký talent. Jak ukázal taky na letošní benátské s Impulzem, při vystoupení se projevuje nejen jako zpěvák, ale i jako showman. Diváky bavil taky během přímého přenosu pro naše vysílání. Nejen mexickou vlnu a práci s publikem tehdy popisoval reportér Tomáš Kabát živě.
2: Některé dámy odhazovaly své spodní prádlo, které doputovalo až na pódium. Jiří Macháček neváhal spodní prádlo pozbírat a kroutil s ním nad svou hlavou. Barevné kostýmy, vlnitý tanec a skvělá show, tolik ukázka v přímém přenosu z hlavního pódia v libereckém areálu Vesec.
1: Podobná podívaná se dá čekat i na letošním 17. říjnu v pražském O2 areně. Kromě MiG 21 zaspívají taky Miraj, Olympici, Činasky nebo Lucie Vondráčková s Richardem Krajčem. Českého horolezce zabil padající kámen při výstupu na Mont Blanc. Úmrtí horolezce potvrdilo naše ministerstvo zahraničí. Tragédie se stala ve čtvrtek odpoledne. Muž se v doprovodu dalšího horolezce pohyboval po stezce v nebezpečném úseku, kde na něj spadl kámen. Po prudkém nárazu byl muž stržen po svahu a padal několik desítek metrů. Druhému muži se nic nestalo. Místo neštěstí leží mezi horskými chatami a patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. Oblast je známá častými pády kamenů a někdy se jí přezdívá kuloár smrti. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Ředitele slovenských škol hlásí vážný problém. Nedostatek personálu totiž začíná omezovat výuku. Chybějí učitelé i pedagogičtí asistenti.
3: Štátu chýba přibližně 8 tisíc učitelů a 17 tisíc pedagogických asistentů. Potřeby žiakov rastou rychlejšie, než pribúdajú odborné kapacity. Učitelů nahrádzajú študenti alebo nekvalifikovaní pedagógovia. Najväčší deficit je na stredných školách. Ešte horšie je to s asistentmi. V triede môže byť napríklad jeden, ale deti, ktorého potrebujú, je aj 5 či 6. Chýbajú aj školskí psychológovia. Pomocného personálu je až o polovicu menej. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky. V duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je 3. Artisu po druhé porážce za sebou patří průběžně 13. pozice. V dalších 3 sobotních zápasech 8. kola Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Bohemians Praha 1905 2-0 přehráli Slovácko a Sparta Praha zvítězila nad Jabloncem 2-0. A dodám i počasí na neděli. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky. Na Moravě se srážky objeví až večer. Odpolední teploty vyšplhají mezi 18 a 22 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech naměříme maximálně okolo 16.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Vláda možná nastaví přísnější pravidla kolem kratomu. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se kabinet chystá v pondělí projednat. Proti zákazu e-shopu se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordně mnoho. Do konce srpna totiž lékaři zaznamenali skoro 1400 pacientů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí, píšou o tom Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bezpříznakově. Třebíč dokončila rekonstrukci knihovny v Modřínové ulici. Ve středu se pobočka poprvé představí veřejnosti. Bude to u příležitosti Noci literatury. Půjčovat knihy tam ale podle ředitelky knihovny Marie Dočkalové budou až od 29. září.
2: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče.
1: Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885, její fond čítá přibližně 170 tisíc knih. Zlínské velké kino vstává z mrtvých, dostane úplně novou tvář. Facelift ale nebude levný, vyjde na 640 milionů korun.
3: Už je to 10,5 roku, co statik budovu pro veřejnost zavřel kvůli špatnému stavu nosné konstrukce a už je to pár dnů, co rada města vybrala nového dodavatele totální proměny ikonické stavby. Vznikne tak multifunkční objekt se dvěma sály a když velké kino, tak i velké podzemní parkoviště. Za 3 roky by se mělo otevírat, cena, kterou ještě musí schválit zastupitelé, stejně jako výběr vítězné firmy, 639 milionů korun. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Cizí zavinění, to je hlavní verze při vyšetřování vykolejení vlaku ve francouzské Normandii. S odkazem na policejní zdroj to uvádí AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Jak se tam dostala, není jasné. Při páteční nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena leží v nemocnici v kritickém stavu. Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění, pak sjel z kolejí na štěrk. 8. kolo první fotbalové ligy má dohráno. Sparta Praha 2-0 porazila Jablonec. Zbrojovka Brno 2-1 Artis. Bohemians 1905 přehráli 2-0 Slovácko a Slovan Liberec 3-0 zvítězil nad Mladou Boleslaví. Dařilo se tedy na všech domácích stadionech. A dodám i počasí. V neděli bude převážně zataženo, během dne v Čechách déšťa nebo přehánky, na Moravě se srážky objeví až večer. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech maximálně k 16.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Česko je pro Rusko nepřítel číslo 4. Babišův kabinet se umístil na 4. místě ruského seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny Vzgliad. Na tomto seznamu, který vychází pravidelně už od loňského roku, se Praha usadila v horní desíce prozatím pokaždé. Na prvním místě se nyní umístila Itálie, která si ze 100 možných bodů odnesla 80. Za srpen je totiž jedinou evropskou zemí, která zadržela loď patřící ruské stínové flotile. Druhé místo si rozdělilo Německo společně s Litvou a Finskem, třetí jsou Spojené státy americké, Lotyšsko a Francie. Na letošním českém mejdanu s Impulzem bude o zábavu postaráno. Mezi interprety totiž bude skupina MiG-21. Její zpěvák a frontman Jiří Macháček, který i během koncertu umí využít i svůj herecký talent. Jak ukázal taky na letošní benátské s Impulzem, při vystoupení se projevuje nejen jako zpěvák, ale i jako showman. Diváky bavil taky během přímého přenosu pro naše vysílání. Nejen mexickou vlnu a práci s publikem tehdy popisoval reportér Tomáš Kabát živě.
2: Některé dámy odhazovaly své spodní prádlo, které doputovalo až na pódium. Jiří Macháček neváhal spodní prádlo pozbírat a kroutil s ním nad svou hlavou. Barevné kostýmy, vlnitý tanec a skvělá show, tolik ukázka v přímém přenosu z hlavního pódia v libereckém areálu Vesec.
1: Podobná podívaná se dá čekat i na letošním 17. říjnu v pražském O2 areně. Kromě MiG-21 zaspívají taky Miraj, Olympici, Činasky nebo Lucie Vondráčková s Richardem Krajčem. Českého horolezce zabil padající kámen při výstupu na Mont Blanc. Úmrtí horolezce potvrdilo naše ministerstvo zahraničí. Tragédie se stala ve čtvrtek odpoledne. Muž se v doprovodu dalšího horolezce pohyboval po stezce v nebezpečném úseku, kde na něj spadl kámen. Po prudkém nárazu byl muž stržen po svahu a padal několik desítek metrů. Druhému muži se nic nestalo. Místo neštěstí leží mezi horskými chatami a patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. Oblast je známá častými pády kamenů a někdy se jí přezdívá kuloár smrti. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Ředitele slovenských škol hlásí vážný problém. Nedostatek personálu totiž začíná omezovat výuku. Chybějí učitelé i pedagogičtí asistenti.
3: Štátu chýba přibližně 8 tisíc učitelů a 17 tisíc pedagogických asistentů. Potřeby žiakov rastou rychlejšie, než pribúdajú odborné kapacity. Učitelů nahrádzajú študenti alebo nekvalifikovaní pedagógovia. Najväčší deficit je na stredných školách. Ešte horšie je to s asistentmi. V triede môže byť napríklad jeden, ale deti, ktorého potrebujú, je aj 5 či 6. Chýbajú aj školskí psychológovia. Pomocného personálu je až o polovicu menej. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky. V duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je 3. Artisu po druhé porážce za sebou patří průběžně 13. pozice. V dalších 3 sobotních zápasech 8. kola Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Bohemians Praha 1905 2-0 přehráli Slovácko a Sparta Praha zvítězila nad Jabloncem 2-0. A dodám i počasí na neděli. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky. Na Moravě se srážky objeví až večer. Odpolední teploty vyšplhají mezi 18 a 22 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech naměříme maximálně okolo 16.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Vláda možná nastaví přísnější pravidla kolem kratomu. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se kabinet chystá v pondělí projednat. Proti zákazu e-shopu se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordně mnoho. Do konce srpna totiž lékaři zaznamenali skoro 1400 pacientů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí, píšou o tom Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bezpříznakově. Třebíč dokončila rekonstrukci knihovny v Modřínové ulici. Ve středu se pobočka poprvé představí veřejnosti. Bude to u příležitosti Noci literatury. Půjčovat knihy tam ale podle ředitelky knihovny Marie Dočkalové budou až od 29. září.
2: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče.
1: Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885, její fond čítá přibližně 170 tisíc knih. Zlínské velké kino vstává z mrtvých, dostane úplně novou tvář. Facelift ale nebude levný, vyjde na 640 milionů korun.
3: Už je to 10,5 roku, co statik budovu pro veřejnost zavřel kvůli špatnému stavu nosné konstrukce a už je to pár dnů, co rada města vybrala nového dodavatele totální proměny ikonické stavby. Vznikne tak multifunkční objekt se dvěma sály a když velké kino, tak i velké podzemní parkoviště. Za 3 roky by se mělo otevírat, cena, kterou ještě musí schválit zastupitelé, stejně jako výběr vítězné firmy, 639 milionů korun. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Cizí zavinění, to je hlavní verze při vyšetřování vykolejení vlaku ve francouzské Normandii. S odkazem na policejní zdroj to uvádí AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Jak se tam dostala, není jasné. Při páteční nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena leží v nemocnici v kritickém stavu. Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění, pak sjel z kolejí na štěrk. 8. kolo první fotbalové ligy má dohráno. Sparta Praha 2-0 porazila Jablonec. Zbrojovka Brno 2-1 Artis. Bohemians 1905 přehráli 2-0 Slovácko a Slovan Liberec 3-0 zvítězil nad Mladou Boleslaví. Dařilo se tedy na všech domácích stadionech. A dodám i počasí. V neděli bude převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky, na Moravě se srážky objeví až večer. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech maximálně k 16.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 6:03, máme tady nedělní ráno, 13. září. Adam Kořice s vámi přeji pohodové a ničím nerušené vstávání do nového dne a teď už písnička, která vás zaručeně probere. Wake me up before...

0: Radio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, blíží se nám 7. hodina, já přeji dobré ráno všem, obzvlášť těm, kteří se vzbudili sami od sebe. To je obdivuhodný výkon, takhle v neděli. Říkám si, jestli existuje nějaké nepsané pravidlo nedělního rána, tak je to absolutní zákaz rychlého pohybu. Dnes má navíc svátek Lubor, volně se dá také to jméno přiložit jako míru milovný nebo ten, kdo má rád mír. A přesně to je naše mise pro dnešní ráno. Žádný stres, žádný spěch, jen čaj, káva, snídaně a skvělá muzika. Všem Luborům přeji hezký svátek a všem ostatním ten nejklidnější start do nového dne. Na řadě je Petula Clark, písnička Downtown, tady na rádiu Gold Impulse.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. V Německu policie zadržela pohoničce 17-letého Čecha. Ten řídil ukradené auto. Vůz byl odcizený v noci zpátku na sobotu z garáže v německém Pasově. Policie auto později spatřila na dálnici. Řidič na výzvy k zastavení nereagoval, sjel z dálnice a pokračoval v jízdě značně nadměrnou rychlostí. Došlo přitom k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Ten nakonec havaroval a policie ho zadržela. Mladík utrpěl zranění. Policie nyní zjišťuje okolnosti celého incidentu. Motorkáři mají za sebou nejtragičtější prázdniny za posledních 6 let. Zemřelo jich 32, tedy o 9 víc než loni. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 6 z 10 nehod, kterých se zúčastnili. Nejčastější příčinou zůstává stejně jako v předchozích 5 letech nepřiměřená rychlost. Letos je v datech uvedená u 398 nehod. Podle serveru novinky.cz je problém i technický stav motorek a nedostatečná příprava řidičů, které na ně usedí. Vývoj umělé inteligence je příliš rychlý. Šéf společnosti Anthropic Amodei varuje, že bezpečnostní opatření přestávají stačit. Podle něj může během příštího roku umělá inteligence získat schopnosti, které budou představovat podstatně větší riziko než dnes. Vyzývá proto firmy vyvíjející nejpokročilejší modely, aby zpomalily tempo, kterým zvyšují jejich schopnosti. Apel přichází jen několik dní poté, co Anthropic zveřejnil dosud nejpodrobnější zprávu o zneužívání svého modelu Claude. Společnost v ní popsala případy kybernetických útoků, vývoj zbraní, biologický výzkum a krádeže schopností AI. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa zažívá nejkrásnější období svého života. Před 3 lety se stal tátou dcery Emily, pak vyhrál olympijské hry v Paříži. A letos po 3. v řadě, celkově po 5. ovládl mistrovství světa. Fuchsovi je 33 let. Řekl, že na sportovní důchod rozhodně nemyslí.
2: Nejhorší je to okolí, vám říká, že třeba už se starší a takovýhle věci, ale já vlastně nechci poslouchat okolí, já sám si možná chci jako vyzkoušet, co bude to starší. Já se teďka cítím jako skvěle, vlastně nejlíp ve svém životě, jak po sportovní stránce, tak rodinný, životní a chci si to co nejdíl udržet a jak dlouho to bude trvat, to uvidíme.
1: Loni 28. září prezident Petr Pavel udělil kanoistovi medaili za zásluhy. Dnes bude převládat zatažená obloha, během dne se přidají občasné přehánky nebo déšť, teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Zprávy pro Český impuls připravila Kateřina Palajová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 7, máme 3 minuty po celé, Adam Kuřica přeje hezké ráno, neděle 13. září a teď už naše další muzika, ale 60. až 80. na řadě je písnička Nothing's Gonna Stop Us Now v podání Starship.

0: Tady je Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji pohodové nedělní ráno, pomalu, ale jistě se nám blíží 8. hodina. Do zpráv celu ještě určitě česká muzika, ale 60. až 80. Karel Gott, písnička Jdi za štěstím, ze všeho nejdřív, ale Demis Roussos, písnička Goodbye, my love, goodbye. Neděle 13. září, pokud byste dnes chtěli někam vyrazit, mám pro vás pár tipů. Před pražským obchodním centrem Letňany na programu akce plná motokrosu a adrenalinu. Těšit se můžete na vystoupení světové hvězdy freestyleového motokrosu Petra Piláta. Brno nabízí hudební akci Jazz Fest Brno. Nové město nad Metují, tak tam můžete vyrazit na festival české filmové komedie. V Chebu je Národní den železnice a Karviná má na programu festival varhaní hudby pod názvem Karvinské varhany 2026. Tolik tedy nějaké akce, které se dnes budou konat a my už teď pojďme na muziku 60. až 80. Demis Roussos, písnička Goodbye, my love, goodbye.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Hlučná vozidla řeší policisté i některé radnice. Obyvatelé si stěžují především na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. Způsobují je často nelegálně upravená auta a motorky. V Ostravě například policisté při 3 speciálních akcích za poslední měsíc kontrolovali přes 400 vozidel a odhalili desítky přestupků. Praha zase podle České televize po vzoru Olomouckého kraje pořídila mobilní hlukoměr, který má pomoci odhalovat vozy překračující povolené limity. Pokud se jeho využití v praxi osvědčí, dopravní policie by mohla pořídit další přístroje. Desítky tisíc lidí v Německu protestovali proti AfD. Krajně pravicová strana minulý týden přesvědčivě zvítězila v zemských volbách v Sasku-Antalsku. Strana prosazuje výrazné omezení migrace a hovoří mimo jiné o rozsáhlém programu návratu a deportací migrantů. Demonstrace se konaly zhruba ve 20 městech, včetně Berlína, Hamburku a Mnichova. Podle organizátorů se jich celkem zúčastnilo kolem 150 tisíc lidí. Pátrání po prehistorii přineslo nečekaný úspěch. V americkém státě Severní Dakota vědci objevili první známou sérii stop dospělého tyrannosaura rexe. 4 otisky tříprstých končetin jsou staré zhruba 66,5 milionu let. O objevu informoval list The Guardian s tím, že 3 ze 4 objevených otisků chtějí vědci ještě letos letecky přepravit do muzea v Denveru, kde budou dále zkoumané. Na ostravském Vítkovickém stadionu se dneska střetnou týmy ze spodních vod tabulky. V 8. kole první fotbalové ligy se tu od 13 hodin představí 11. Baník a 15. Pardubice. Důležitost jejich souboje teď přiblíží náš fotbalový specialista Standa Sigmund.
3: Oba týmy mají jednu z nejhorších defenzív a ofenzív. Ostravský Baník v posledních 2 zápasech, aniž by skoroval, obdržel 7 branek, celkově 13 a za 7 kol vstřelil jen 4 góly. A Pardubice, ty dokázali uhrát pouhé 2 body, nastřílili jim 5 branek a 12x inkasovali. Pokud si chtějí hráči obou mužstev vylepšit své postavení, měl by si vzpomenout na gólové hody z posledních 4 vzájemných zápasů, ve kterých padlo 18 gólů. V tom posledním v loni prosinci ve Vítkovicích 5 při výhře Pardubic 4-1.
2: Sluníčko se dnes bude schovávat za mraky, ty donesou během dne občasný déšť, teploměr ukáže 18 až 22 stupňů. To byly zprávy pro Český Impuls s Kateřinou Palajovou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké ráno, neděle 13. září, doufám, že se máte fajn, já se vám i nadále pokusím další chvilky zpříjemnit muzikou let 60. až 80. Na řadě je skupina Frankie Goes to Hollywood, písnička Relax. Má!

0: Puls, zlaté hity, sladký život, ještě stále přeji hezké nedělní ráno, 13. září, blíží se nám 9. hodina do dopoledne, do zpráv celou další muzika let 60. až 80. Mé dnes také Václav Neckář, písnička Nestůj a pojď, ze všeho nejdřív ale Slade, píseň My Oh My. Pokud byste chtěli ještě takhle dnes během nedělního večera zrelaxovat, na nic nemyslet a užít si dobrou muziku let 60. až 80., tak si nás určitě nalaďte, protože my pro vás chystáme cover show, to znamená, že budeme hrát jenom originály českých hitů, a to po 18. hodině. Teď už Slade pro lepší nedělní ráno.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Hezké nedělní dopoledne. Starostové často čelí drsným výhruškám. Například liberecký primátor Jaroslav Zámečník se na policii obrátil už několikrát. Různé případy řešilo státní zastupitelství i soud. Starostu to stálo několik desítek tisíc korun a dočkal se jedné omluvy. Výhrušky podle serveru TNCZ zažila i bývalá starostka středočeské Jesenice Vladiková. Tvrdí, že i kvůli tomu je v Česku málo starostek. S výhruškami, osobními útoky a obtěžováním se setkalo přes 80% starostů a primátorů. Vyplývá to z průzkumu Svazu měst a obcí. Čtvrtina z nich má kvůli tomu dokonce vážné zdravotní potíže a řada jich už nechce kandidovat. Podle politologů mohou za vyhrocenou situaci zejména sociální sítě a pocit anonymity pisatelů příspěvků. Čtenáři z Benešova mají důvod k radosti. Ve středočeském městě skončila rozsáhlá přestavba knihovny. Nové prostory se čtenářům otevřou 23. září. Místostarosta Jakub Hostek vypočítává, že celkové náklady byly zhruba 80 milionů korun.
2: Včetně fotovoltaiky i toho předprostoru. Knihový fond se úplně nerozšíří, a naopak tam dochází k nějaký revizi. Ty některé tituly prostě jsou vyřazený díky tomu, jak se vyvíjí doba. Tak i ta funkce té knihovny se trošičku mění.
1: Stavební práce začaly loni na jaře. Uvnitř Benešovské městské knihovny nově vznikla vstupní hala, centrální pult nebo toalety, které jí dosud chyběly. Záchranáři v Indonésii pátrali po lodi s více než 240 lidmi na palubě. Plavidlo v Javském moři během nepříznivého počasí ztratilo spojení. Podle agentury Reuters indonéský úřad vyslal tým k poslední známé pozici plavidla. Ten zachránil 103 lidí, jeden zemřel. 140 osob se stále pohřešuje. Fotbalisté Sparty zase naskočili na vítěznou vlnu. V 8. kole porazili doma Jablonec jednoznačně 2-0. Skóre otevřel Alcocer, po přestávce se trefil Mercado. Letenští zvítězili v nejvyšší soutěži po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. obod za severočeským soupeřem. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních 5 ligových zápasů a v dalších včerejších utkáních Slovácko padlo z Bohemians 0-2, Liberec přestřílel Mladou Boleslav 3-0 a Zbrojovka Brno proti Artisu zvítězila 2-1. Obloha dnes bude zamračená, občas se objeví déšť nebo přehánka, teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Zprávy pro Český impuls připravila Kateřina Palajová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 9, máme 3 minuty po celé, další zpravodajský servis tady na Goldu, opět za hodinu, do té doby muzika, ale 60. až 80. Na řadě Sandra, písnička Innocent Love, Adam Kuřica přeje hezké nedělní dopoledne, 13. září.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené nedělní dopoledne, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Paul McCartney společně s Michaelem Jacksonem, písnička Say, Say, Say, také Hana Zagorová a Petr Rezek, duet Asi, Asi, zešli nejdřív, ale zaspívá Kenny Rogers. Pokud jste do téhle chvíle hledali důvod, proč si dát k dopolední kávě nebo čaji něco sladkého, dál už ho prosím vás nehledejte. Dneska je totiž Mezinárodní den čokolády a to je oficiální svátek, který se jednoduše oslavit musí. Vědci tvrdí, že čokoláda stimuluje vyplavování endorfinů a já tvrdím, že v neděli dopoledne je tabulka čokolády absolutně nezbytnou součástí pohody. Tak si bez výčitek dejte a k té sladké chvilce vám z rádia zahrajeme tu nejlepší muziku let 60. až 80. Kenny Rogers.
1: Radio Gold Impulse.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Hezké dopoledne. Závažnější viry udeří v Česku v listopadu. Upozorňuje na to epidemiolog Roman Prymula, který mapuje nárůst výskytu onemocnění dýchacích cest už s příchodem září. Významnou roli podle něj přitom hraje návrat dětí do škol. Nebezpečnější virus chřipky nebo RS viry začnou dominovat další měsíc. Jako základní prevenci před nákazou respiračními onemocněními Prymula kromě obecně zdravého životního stylu radí nezdržovat se v uzavřených prostorech, kde lidé kašlou nebo posmrkávají. Virus se totiž obvykle šíří do 2 až 4 metrů. Rizikové skupiny vyzývá k očkování. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství. Málo je i klasických švestek, i raných odrůd hrušek či jablek. Kvůli suchu je ovoce navíc menší, pálenky je z něj tak méně. Podle palíren se na úrodě podepsalo sucho. Spousta plodů kvůli němu popadala dřív, než stihla dozrát. A nedozrálé ovoce pálit nelze. Slovenský zpěvák Richard Miller bojuje se zdravotními potížemi. Kvůli nim zrušil několik koncertů, mimo jiné v Mikulově. V sobotu se na poslední chvíli omluvil z vystoupení na Vinobraní v Bratislavě. Podle jeho manželky Vandy Millerové-Wolfové bojuje zpěvák s nachlazením, má teplotu a rýmu. Nejbližší koncert v úterý v Banské Bystrici zatím podle webových stránek zpěváka zrušený není. V pondělí na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem začne další uzavírka. Nově tak bude kvůli výměně 30 let starého betonového povrchu uzavřených 6 kilometrů autostrády mezi Nýřany a Sulkovem na Plzeňsku. Kolega Petr Ježek ze zpravodajského portálu iDnes.cz a Mladé fronty dnes zjišťuje, jak dlouho omezení potrvá.
3: Mezi Nýřany a Sulkovem ve směru do vnitrozemí bude firma pracovat po většinu letošního podzimu. Ale to není všechno. Na jaře příštího roku začne bourání starého betonu a pokládka nového povrchu i v opačném směru. Po dobu prací bude veškerá doprava obousměrně svedená jen do jedné poloviny dálnice. Úplně stejně jezdí auta i o pár kilometrů blíž k hranici s Německem. Mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou Hutí nahrazují zničený beton z poloviny 90. let minulého století novým povrchem na 10 kilometrech dálnice. Tam mají omezení skončit v závěru letošního října. Z Nýřan Petr Ježek, Mladá fronta dnes.
2: Dnes bude převládat zatažená obloha, během dne se přidají občasné přehánky nebo déšť, teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Zprávy pro Český impuls připravila Kateřina Palajová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 10. hodině, Adam Kuřica je stále s vámi, doufám, že máte s rádiem Gold Impuls fajn, ničím nerušené nedělní dopoledne s datem 13. září a já nabídnu další muziku let 60. až 80. Supertramp, písnička It's Raining Again.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji hezké nedělní dopoledne, blíží se nám 11. hodina. Máme neděli 13. září a v kalendáři na nás svítí Mezinárodní den pozitivního myšlení. Já vím, možná si teď říkáte pozitivní myšlení takhle v neděli, vždyť zítra nás čeká pondělí. Někteří z vás už dokonce sedí v práci teď, ale víte co? Sklenice je vždycky napůl plná. Pro vás na gauči to znamená ještě celý nedělní oběd a minimálně 12 hodin čistého víkendu. A ti z vás, kteří dneska držíte směnu v továrně, nemocnici, v obchodě nebo za volantem, zkrátka kdekoliv, obrovský respekt a klobouk dolů. Bez vás by to nešlo a snad vám to bude utíkat. Pojďme na další muziku, která nabije baterky úplně všem bez rozdílu. Nachystal jsem si pro vás Prince, písničku Purple Rain, tu jako zbožňuju. Doufám, že i vás potěší stejně jako mě. Také skupina Katapult, Olda Říha, nahrávka Hlupák váha. Na řadě je ale ze všem nejdřív Tom Jones a jeho Delilah tady na rádiu Gold Impuls.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Takové rozhodnutí je stojí i desítky tisíc korun. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu třeba nové herny. Užívání mobilních telefonů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Pokud projde, mohla by platit za rok. Soudy v Česku už od začátku roku vyhlásily přes 9800 osobních bankrotů. Zároveň přijali přes 10 000 návrhů na osobní bankrot. Meziročně jde o 8% pokles. Ten může souviset především s postupným zlepšováním finanční situace domácností. Situace v jednotlivých krajích je ale rozdílná. Stále platí, že osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejméně jich připadalo na Vysočinu a Zlínský kraj. Ukrajinská armáda udeřila na ruskou ropnou rafinérii. Zařízení v Krasnodarském kraji pohltily plameny. Ukrajinci útočili také na Nižněkamsk, kde podle prvotních informací také zasáhli ropnou rafinérii. Starosta města uvedl, že nepřátelské drony zasáhly průmyslové i civilní objekty, mimo jiné i auto se 4 mladými lidmi. 2 zahynuli. Šťáhlavy u Plzně dnes hostí retroakci s názvem Garážovky. Hlavní atrakcí je hra Nu pagadí, ve které vlk chytá padající vajíčka. Někdejší elektronický hit se představí ve velké reálné verzi.
2: Elektronická hra Nu pagadí byla hitem před 4 desítkami let. Teď se k ní vracejí nejen pamětníci. Princip zůstává, hráči sledují dráhu a snaží se chytat vajíčka. Místo malé konzole místní nadšenci svařili z pozinkovaných profilů rám a na polikarbonátovou desku upevnili zvětšenou grafiku. Vajíčka, tedy zatížené pingpongové míčky, se spouštějí průhlednými trubkami. Na akci je atrakcí víc, například retroauta a motorky. Pořádek ohlídá veřejná bezpečnost. Klára Fajstová, Šťáhlavy.
1: A ještě krásek počasí. Sluníčko se dnes bude schovávat za mraky, ty donesou během dne občasný déšť. Teploměr ukáže 18 až 22 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Odbyla 11. hodina, máme 3 minuty po celé. Adam Kořica vám přeje poklidné a ničím nerušené nedělní dopoledne 13. září. A teď už tady na Goldu skupina Queen, písnička I Want to Break Free.

0: ty, sladký život, neděle 13. září, blíží se nám pravé poledne. To bude ve znamení zpráv, které uslyšíme ve 12 hodin a po nich už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil, který bude pouštět další hity let 60. až 80. Já jsem Adam Kořica, z mojí strany je to pro dnešní den vše, za sebe vám přeji hezkou neděli, nadále si ji užijte v rytmu naší muziky. Do zpráv celou ještě určitě Tina Turner, písnička Typical Male, také Petr Spálený, nahrávka Kdybych já byl kovářem, ze všeho nejdřív ale nádherná záležitost, Eric Clapton, skladba Knockin' on Heaven's Door. Mějte se krásně a zítra po 6. tady na Goldu společně nastartujeme nový týden. Naslyšenou.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Dobré poledne. Babí léto nastavuje nevlídnou tvář. Do Česka dorazily přeháňky a déšť. Jako první zasáhly Čechy, ale nevyhne se jim dnes odpoledne ani Morava a Slezsko. Mraky se budou protrhávat jen sporadicky. I začátek nového týdne bude zatažený až oblačný. Teploty stejně jako dnes budou kroužit kolem 20 stupňů. Na sluníčko se můžeme těšit v úterý, k tomu na příjemných až 23 stupně, i na Moravě až 25. Ve středu už ale zase chystejme pláštěnky, přeháňky a bouřky se uklidní až na večer. Na ukrajinsko-polské hranici vzplála benzínka. Ukrajinská média informují, že hoří na přechodu Jahodin po ruském útoku. Od ní chytly kamiony. Kvůli hrozbě útoku z Ruska varovalo své občany také Polsko, které zároveň vyslalo do vzduchu své stíhačky. Útočili i Ukrajinci. Nejméně 2 mrtvé a 6 raněných si vyžádal nálet ukrajinských dronů na ruský Nižněkamsk. Češi mají mimořádný zájem o podzimní letenky. Meziročně vzrostl až o pětinu. Díky novým spojením z Prahy je podle prodejců výrazně větší zájem o Asii. Od srpna létá více spojů mezi Prahou a Tchaj-pchají a od 10. října přibude nová linka spojující Prahu s Hanojí. Směrem do Asie jde z letiště Václava Havla letět také do Pekingu či Soulu. Vedle Asie je velký zájem o destinace v Latinské Americe a Karibiku. Nejžádanější přesto zůstává podle prodejců Evropa, zejména Itálie, Španělsko, Řecko a Portugalsko. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa zažívá nejkrásnější období svého života. Před 3 lety se stal tátou dcery Emily, pak vyhrál olympijské hry v Paříži a letos po 3. v řadě, celkově po 5. ovládl mistrovství světa. Fuchsovi je 33 let a řekl, že na sportovní důchod rozhodně nemyslí.
3: Nejhorší je to okolí, vám říká, že třeba už se starší a takovýhle věci, ale já vlastně nechci poslouchat okolí, já sám si možná chci jako vyzkoušet, co bude to starší. Já se teďka cítím jako skvěle, vlastně nejlíp v životě, jak po sportovní stránce, tak rodinný, životní a chci si to co nejdíl udržet a jak dlouho to bude trvat, to uvidíme.
2: Loni 28. září prezident Petr Pavel udělil kanoistovi medaili za zásluhy. Dnes bude obloha zamračená, občas se objeví déšť nebo přeháňka, teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Zprávy připravila Kateřina Palajová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Po 12. hodině vás zdraví Ludvík Pospíšil, přeju krásné poledne a na rozjezdci dopřejeme trochu africko-pařížského šarmu. Zpívat bude pařížanka Rose Lauren, no a před námi je písnička Afrika, tady na Goldu.

0: Polední program rádia God Impulse právě dohráli Brotherhood of Men, no a my pro vás máme další muziku. Za chvíli Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, no a tahleta písnička má i českou verzi, vlastně minimálně dvě české verze, co mě napadají. My si tuhletu písničku klidně můžeme zahrát taky po 18. hodině. To tady na Godu totiž máme speciál, a to cover show, kdy celou hodinu hrajeme originály českých hitů. Každopádně nebudeme čekat na 18. hodinu, Bonnie Tyler si hrajeme právě teď na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Hlučná vozidla v Česku řeší policisté i některé radnice. Obyvatelé si stěžují především na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. Hluk způsobují často nelegálně upravená auta a motorky. V Ostravě například policisté při 3 speciálních akcích za poslední měsíc kontrolovali přes 400 vozidel a odhalili desítky přestupků. Praha podle České televize po vzoru Olomouckého kraje pořídila mobilní hlukoměr, který má pomoci odhalovat vozy překračující povolené limity. Pokud se jeho využití v praxi osvědčí, dopravní policie by mohla pořídit další přístroje. Chorvatští záchranáři v noci evakuovali z ostrova Brač přes 230 lidí kvůli požáru. Podle agentury AFP oheň zasáhl borový les a křoviny na ploše o rozloze asi 3,5 tisíc hektarů. Ohrožoval domy a rozdmíchával ho silný vítr. Lidi do bezpečí odváželi lodě patřící správě přístavu i soukromá plavidla. Po mimořádně náročné noci se podle místních hasičů situace dnes ráno výrazně zlepšila. Evropské aerolinky začínají bolet rostoucí ceny leteckého paliva. Například nízkonákladová irská společnost Ryanair kvůli nim zruší tisíce letů během letošní zimy a mluví také o výrazném zdražení letenek, pokud ropa zůstane drahá i příští rok. Finanční problémy má i lotyšský dopravce AirBaltic, který plánuje zmenšit flotilu svých letadel o třetinu a ruší desítky linek, včetně spojení Prahy s Vilniusem. Na ostravském Vítkovickém stadionu se dneska střetnou týmy ze spodních vod tabulky. V 8. kole první fotbalové ligy se tam představí 11. Baník a 15. Pardubice. Důležitost jejich souboje teď přiblíží náš fotbalový specialista Standa Sigmund.
2: Oba týmy mají jednu z nejhorších defenzív a ofenzív. Ostravský Baník v posledních 2 zápasech, aniž by skoroval, obdržel 7 branek, celkově 13 a za 7 kol vstřelil jen 4 góly. A Pardubice, ty dokázali uhrát pouhé 2 body, nastřílili jen 5 branek a 12x inkasovali. Pokud si chtějí hráči obou mužstev vylepšit své postavení, měl by si vzpomenout na gólové hody z posledních 4 vzájemných zápasů, ve kterých padlo 18 gólů. V tom posledním v loni prosinci ve Vítkovicích 5 při výhře Pardubic 4-1.
1: A v dalších dnešních zápasech přivítá Plzeň Olomouc, Zlín Hradec Králové a Teplice Pražskou Slavii. Zítřek bude opět ve znamení velké oblačnosti a přeháněk. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Zprávy si připravila Kateřina Palajová.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 13. hodině. Dobré odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil tady na Goldu. No a teď už mám pro vás vybraná CDčka, jednu písničku za druhou. Bude tu Wham, Bonnie M, Ricky Epovery a ze všeho nejdřív, když jsme u těch kapel, tak kapela Queen, I Want It All.

0: Někdejší Beatle George Harrison, My Sweet Lord. Za chvíli 14. hodina, to vám přineseme zprávy. No a ještě předtím nám zaspívá kanadský folkový a countryový zpěvák Gordon Lightfoot. Je tu písnička If You Could Read My Mind. Hezké odpoledne.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Ruský dron zasáhl vlak směřující do Varšavy. Incident se stal na západě Ukrajiny asi 2 kilometry od hranic s Polskem. Díky včasné výstraze se při náletu nikdo nezranil. Bezpilotní letoun napadl vlak poblíž hraničního přechodu Jahodin, kde dříve ruský dron zasáhl kamion. Velitelství polských ozbrojených sil kvůli náletům dronu vyslalo do vzduchu stíhačky. Závažnější viry udeří v Česku v listopadu. Upozorňuje na to epidemiolog Roman Prymula, který mapuje nárůst výskytu onemocnění dýchacích cest už s příchodem září. Významnou roli podle něj přitom hraje návrat dětí do škol. Nebezpečnější virus chřipky nebo RS viry začnou dominovat další měsíc. Jako základní prevenci před nákazou respiračními onemocněními Prymula kromě obecného zdravotního životního stylu radí nezdržovat se v uzavřených prostorech, kde lidé kašlou nebo posmrkávají. Virus se totiž obvykle šíří do 2 až 4 metrů. Rizikové skupiny vyzývá k očkování. Záchranáři měli na znojemském historickém vinobraní už plné ruce práce. Za pátek a sobotu ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. Na souběžně konaném pálavském vinobraní ošetřili další desítky lidí. U 5 záchranáři hovořili o kritickém stavu. Vážnější bylo například zranění dítěte, které při autogramiádě dav natlačil na zábrany. Obě největší vinobraní na Jižní Moravě a v celém Česku začala v pátek a konají se do dnešního dne. Zítra na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem začne další uzavírka. Nově tak bude kvůli výměně 30 let starého betonového povrchu uzavřených 6 kilometrů autostrády mezi Nýřany a Sulkovem na Plzeňsku. Kolega Petr Ježek ze zpravodajského portálu iDnes.cz a Mladé fronty dnes zjišťuje, jak dlouho omezení potrvá.
3: Mezi Nýřany a Sulkovem ve směru do vnitrozemí bude firma pracovat po většinu letošního podzimu. Ale to není všechno. Na jaře příštího roku začne bourání starého betonu a pokládka nového povrchu i v opačném směru. Po dobu prací bude veškerá doprava obousměrně svedená jen do jedné poloviny dálnice. Úplně stejně jezdí auta i o pár kilometrů blíž k hranici s Německem. Mezi ostrovem u Stříbra a Heřmanovou Hutí nahrazují zničený beton z poloviny 90. let minulého století novým povrchem na 10 kilometrech dálnice. Tam mají omezení skončit v závěru letošního října. Snížám Petr Ježek, Mladá fronta dnes.
2: A ještě k počasí, zítra se na většině našeho území rozprší, jen severozápad se může těšit přechodně i na sluníčko. Teploty budou kroužit kolem 20 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
4: Co se děje o víkendu, tak to už víme. Teď máme 3 minuty po 14. hodině. Hezké odpoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a jakou muziku jsem pro vás vybral, tak 2 písničky za všechny. Za chvíli Que Sera, José Feliciano. No a ještě předtím Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Tady na Goldu.

0: Víkendový program Rádia God Impulse, to jsou samé zlaté hity pro váš sladký život. Právě dohrála švédská kapela ABBA, no a za chvíli si budeme hrát Sladké hlouposti. No i když samozřejmě v originále. Something Stupid zpívá Frank Sinatra a Nancy Sinatra tady na Goldu.
1: Rádio Gold Impulse.

0: rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Takové rozhodnutí stojí i desítky tisíc korun. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu třeba nové herny. Užívání mobilních telefonů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Pokud projde, mohla by platit za rok. Ceny elektřiny by mohly dostat strop. Ke kroku je podle ministra průmyslu Havlíčka vláda připravená přistoupit v případě dalšího růstu cen na energetickém trhu. Při jaké výši by tak kabinet učinil, na CNN Prima News neupřesnil. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup se změnami V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství. Málo je i klasických švestek i raných odrůd hrušek či jablek. Kvůli suchu je ovoce navíc menší, pálenky je z něj tak méně. Podle palírence na úrodě podepsalo právě sucho. Spousta plodů kvůli němu popadala dřív, než stihla dozrát, a nedozrálé ovoce pálit nelze. Vývoj umělé inteligence je příliš rychlý. Šéf společnosti Anthropic Amodei varuje, že bezpečnostní opatření přestávají stačit. Podle něj může během příštího roku umělá inteligence získat schopnosti, které budou představovat velké riziko. Vyzývá proto firmy vyvíjející nejpokročilejší modely, aby zpomalili tempo, kterým zvyšují jejich schopnosti. Apel přichází jen několik dní poté, co Anthropic zveřejnil dosud nejpodrobnější zprávu o zneužívání svého modelu Claude. Společnost v ní popsala případky kybernetických útoků, propagandu, vývoj zbraní, biologický výzkum, podvody a krádeže schopností AI. Zítřek bude opět ve znamení velké oblačnosti a přeháněk. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Zprávy si připravila Kateřina Plajová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 15. hodině. Hezkou neděli vám přeje Ludvík Pospíšil. Mám tu samá zvučná jména. Těžko vybrat, koho pustit ze všeho nejdřív. Na všechny se dostane. Za chvíli Paul Young, Albert Hammond, Desireless a ze všeho nejdřív Chris DeBerg.

0: Hezké odpoledne z rádia God Impulse, hrajeme zlaté hity pro váš sladký život. Za chvíli bude české zlato v hrdle, zpívat bude Hana a Petr Ulrichovi, ještě předtím skupina Queen a právě teď John Denver. No a tohle jméno, to je pseudonym, interpret se jmenoval John Deutschendorf. Deutschendorf, tak to zní hodně anglicky, respektive americky. Asi se není moc co divit, že si zvolil pseudonym John Denver. Před námi Any Song tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Ministr práce Aleš Juchelka podpoří návrat karenční doby. První tři dny nemoci by opět mohly být neplacené. Vládní koalice zvažuje obnovení stavu zrušeného v roce 2019 na základě poslaneckého návrhu koaličních motoristů. Juchelka v debatě krok hájil požadavky zaměstnavatelů, které současné proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti stojí odhadem až 9 miliard korun ročně. Znovu zavedení neplacené marotky má podle zastánců omezit zneužívání krátkodobé nemoci. Kritici naopak dlouhodobě namítají, že neproplácení trestá poctivě pracující a vede k přecházení nemocí. Prezident Pavel, premiér Babiš a ministr Macinka by se mohli sejít na Hradě. Jednat mají o OSN. Mluvčí Hradu potvrdil, že šéf diplomacie Macinka je na pondělní schůzku zván jako doprovod Andreje Babiše, přičemž hlavním bodem programu má být slaďování zahraniční politiky před valným shromážděním OSN v New Yorku, kam prezident zamíří v čele delegace. Sám Macinka řekl, že svou účast ještě zváží podle časových možností a po domluvě s premiérem. Pro představitele státu půjde o první společné jednání po delší době od vyostření vztahů, které vyvolal spor o nejmenování Filipa Turka ministrem a následné rozepře kolem zastoupení Česka na summitu NATO. V Brně-Bystrci utekl ze soukromého chovu serval. Pátrá po něm policie i hasiči s dronem. Zmizení sedmileté kastrované kočkovité šelmy nahlásila odpoledne majitelka a do rozsáhlé pátrací akce v okolí brněnské přehrady se zapojily hlídky městské policie, odchytová služba, poříční jednotka i profesionální hasiči. Zvíře se člověku za běžných okolností vyhýbá a nevnímá ho jako kořist. Při pocitu ohrožení se ale může bránit ostrými drápy a zuby. Strážníci proto důrazně varují veřejnost, aby se k šelmě nepřibližovala a jakékoliv spatření neprodleně ohlásila na tísňovou linku 156. Zítra dopoledne bude spíše zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Na severozápadě budou srážky jen ojedinělé a bude tam také více sluníčka. Během dne ale budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Naměříme k tomu 18 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 4 hodiny, 3 minuty, krásné nedělní odpoledne přeje Ludvík Pospíšil. Já tu vybírám muziku, za chvíli Jason Donovan, Boniem, Toto Cutugno, no a ze všeho nejdřív Roy Orbison, California Blue. Work.

Víkendový program Rádia Gold Impuls, to jsou zlaté hity pro váš sladký život. Za chvíli české zlato v hrdle, Marta Kubišová, Nechte zvony znít. Ještě předtím Phil Collins a ještě předtím skupina Chicago. Kdyby ta následující písnička

0: byla jako české zlato v hrdle, tak by přiletěl černý pav. My si zahrajeme originál Hard to say I'm sorry. No a pokud máte rádi tyhle ty dvojice, tyhle předělávky, tak můžu doporučit naši cover show. Ta začne už za hodinu a něco, po 18. hodině si budeme hrát originály českých hitů. Tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Vláda je při dalším zdražování energií připravená zastropovat ceny elektřiny, u paliv vyčkává. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že v případě neudržitelného růstu cen kabinet zavede cenové stropy přímo u výrobců a dodavatelů, a to dříve, než k tomu přistoupila minulá vláda. U pohonných hmot, jejichž zdražování premiér Andrej Babiš i Havlíček přičítají krizi na Blízkém východě, válce na Ukrajině a nedostatku rafinérských kapacit, zatím stát nezasahuje, aby nevyvolal přeshraniční naftovou turistiku. Opozice v čele s šéfem ODS Martinem Kupkou navrhuje situaci u čerpacích stanic řešit snížením spotřební daně. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib naopak odmítá vládní tlak na rušení emisních povolenek. Zástava srdce ročně potká zhruba 10 000 Čechů. Záchrana života i mozkových funkcí v takovém případě závisí na minutách. Pokud žijeme ve větším městě, pravděpodobně se nám možnost pomoct aspoň jednou za život naskytne.
2: První pomoc ve školách se učí roky, většinu ale zapomeneme, protože nácvik je příliš teoretický. Marek Bárdy proto založil iniciativu Moc pomoc, která vás i s tréninkovou panou přenese do světa videoher.
3: Nasazujete brýle na virtuální realitu a postupně vás převádí do reální situace.
4: Nyní společně zjistíme, jestli je zranění při vědomí. Klekni si vedle zraněné.
2: Moderní výuka první pomoci je dnes dostupná na veřejných akcích a objednávají si ji školy. Podle viceprezidentky Českého červeného kříže Jany Majrichové je právě u mládeže velmi efektivní.
5: Je ten prvek neuvěřitelně baví, protože přináší něco nového a něco, co je moderního.
2: Cílem zakladatele Bárdyho je proškolit ve virtuální realitě milion Čechů. Díky tomu by v okolí velké většiny zástav srdce měl být aspoň jeden člověk schopný skutečné první pomoci. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Pardubice poprvé v sezóně berou 3 body. V Ostravě přetlačili Baník 2-1. Východočechy poslal do vedení střídající Václav Drchal svou první ligovou trefou v novém dresu a po změně stran z breaku navýšil bývalý ostravský útočník Abdullahi Tanko. Domácí sice 10 minut před koncem zdramatizovali duel díky premiérovému ligovému gólu 18-letého Víta Škrkoně, vyrovnat už ale nedokázali. Zítra čekáme ráno a dopoledne zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Na severozápadě ale budou srážky jen ojediněle a bude tam také více sluníčka. Během dne od severozápadu budou srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
6: Tolik zprávy v 17 hodin, hezký podvečer přeje Ludvík Pospíšil, no a právě teď se přeneseme do New Yorku, tady za New Yorkskou rodačkou, před námi je Laura Branigan a písnička Self Control, tady na Goldu.

0: Rádia Gold Impulse, my vám k tomu podvečerou dodáváme zlaté hity pro váš sladký život. Za chvíli 18. hodina to už rozpoutáme cover show, tedy 60 minut originálů českých hitů, ale ještě předtím stihneme třeba skupinu Clash anebo z Itálie Ricky e Poveri. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer a budu se těšit brzy naslyšenou tady na Goldu.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
2: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Takové rozhodnutí stojí ale školy i desítky tisíc korun. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu třeba nové herny. Užívání mobilních telefonů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Pokud projde, mohla by platit za rok. Češi stále častěji odkazují majetek na dobročinnost. Počet sepsaných závětí se za 10 let zdvojnásobil. Loni u notářů vzniklo téměř 32 tisíc posledních vůlí a do neziskového sektoru z dědictví plynou desítky milionů korun ročně. 2/3 veřejnosti přitom jsou takové formě pomoci otevřené. Přesto téměř polovina populace o možnosti pamatovat na charitu v závěti vůbec neví. Jak ukázal průzkum k 13. ročníku měsíce dobročinné závěti, organizacím lze odkázat finance, nemovitosti i movité věci nebo jim vyhradit konkrétní podíl. Zákon ale chrání potomky jako nepominutelné dědice. Lidé volí dobročinný odkaz často proto, aby jejich jmění v případě absence příbuzných nepropadlo státu. Pozor na falešnou bankovku za stěračem. Zloději takhle během vteřiny vykrádají nebo kradou auta. Podvodníci na velkých parkovištích u nákupních center v zahraničí, aktuálně zejména v Itálii, zasunují za stěrače padělané 50-eurovky a spoléhají na to, že si jich řidič všimne až po nastoupení. Ve chvíli, kdy šofér s nastartovaným motorem a věcmi uvnitř vozu vystoupí, komplic bleskově ukradne cennosti nebo s celým automobilem odjede. Odborníci proto radí kvůli podezřelým předmětům okamžitě nevystupovat, ale popojet na bezpečnější místo a při každém opuštění kabiny motor vypnout a vůz zamknout. Zloději podobně zneužívají i plastové láhve zakliněné v kolech pro vyvolání hluku. Na obzoru je další zdražování sladkostí. Cena cukru na světových trzích vystřelila vzhůru a postupně se to může projevit i v obchodech. Náš slovenský zpravodaj Josef Balko si všímá, že se to stává velkým tématem v naší sousední zemi. Cukráři tam poukazují nejen na slabší úrodu, ale taky na rostoucí poptávku po bioetanolu.
3: Slabší úroda trápí aj slovenských pestovateľov. Cukrová repa zareagovala na extrémne sucho a hlavně na kombináciu nedostatku zrážok a vysokých teplôt. Slovenská produkcia má byť až o 53% nižšia než v lani. Podobné vyhliadky prichádzajú aj z Ázie či z Južnej Ameriky. A keď ide výrazne cena ropy hore, tak orientácia z výroby cukru sa presúva na bioetanol. Zvyšovanie ceny cukru tak určite ľudia pocítia, najmä pred Vianocami. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Na severozápadě čekáme srážky jen ojediněle a bude tam více slunečno. Během dne budou od severozápadu pak srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Naměříme k tomu 18 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Výzkum ukázal ukládání přepisů řeči do textových logů. Podle bezpečnostních expertů zůstával mikrofon po aktivaci hlasového ovládání zapnutý ještě 10 až 15 sekund a zachycené okolní rozhovory převáděl na text uložený přímo v paměti přístroje. Data navíc zařízení ukládalo lokálně i při odpojení od internetu a po obnovení sítě k nim bylo možné znovu získat přístup. V případě napadení televizoru by tak útočníci mohli snadno prohledávat citlivé informace z domácnosti. Ukázal to rozsáhlý experiment s běžně prodávanými modely. Výzkumníci demonstrovali zachytávání zvuku u kompromitovaného zařízení i v pohotovostním režimu se zdánlivě vypnutou obrazovkou. Česko eviduje přes 7 000 kontaminovaných míst. Bezprostředně nebezpečných je zhruba 490. Podle odborníka Tomáše Zeithamla z Univerzity Karlovy jde převážně o zátěž dob před rokem 1989. Zejména o úniky ropných látek, chlorovaných rozpouštědel a těžkých kovů z průmyslové výroby nebo po sovětské armádě. Tuzemský monitoring i sanace jsou podle něj na dobré úrovni a výrazně předčí například Slovensko, a to i díky investicím z privatizace v 90. letech. Ačkoliv čištění složitých směs kontaminací často trvá dekády a stojí miliony korun, moderní technologie dávají reálnou šanci i na postupné vyřešení nejrizikovějších lokalit. Lidé mají tendenci hodnotit pravopis druhých, je to totiž snadno uchopitelná znalost. Zároveň hodnotící lidé můžou mít pocit, že jsou v češtině experti jen proto, že absolvovali školní výuku. V rozhovoru s ČTK to řekla bohemistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Hana Dufková.
2: Ten pravopis je pořád ještě hrozně považován za projev toho, že umím jazyk, tudíž se to může spojovat s tím, jestli budu úspěšná nebo neúspěšná v té komunikaci. To se pravděpodobně proměňuje a bude proměňovat, ale ještě pořád tam ta generace není, abychom na to měli dostatek dat.
1: Hodnocení lidí za jejich pravopisné chyby je podle Dufkové velmi lákavé, podobně jako je tomu například u vzhledu. V diskuzích pod články je to někdy snazší cíl než reakce na něčí názor. Pavel bude zítra jednat s Babišem bez macinky. Minister zahraničí účast po dohodě s premiérem odmítl. Ačkoliv Hrad potvrdil, že šéf diplomacie byl na pondělní schůzku zván, zástupci Černínského paláce v podvečer oznámili, že za vládu dorazí pouze Andrej Babiš. Tématem jednání na Pražském hradě má být koordinace zahraniční politiky a nadcházející valné shromáždění OSN v New Yorku, kam v čele delegace míří prezident Pavel a samostatně také minister zahraničí. Sám Macinka se s hlavou státu osobně setká až koncem týdne při oficiální návštěvě jordánského královského páru. Schůzka nejvyšších činitelů proběhne po měsících napjatých vztahů a sporů o vládní nominace nebo zastoupení Česka na zahraničních summitech. Zítra čekáme převážně zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami, na severozápadě bude více slunečno, během dne pak od severozápadu budou srážky i oblačnost ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Ministr práce Aleš Juchelka podpoří návrat karenční doby. První tři dny nemoci by opět mohly být neplacené. Vládní koalice zvažuje obnovení stavu zrušeného v roce 2019 na základě poslaneckého návrhu koaličních motoristů. Juchelka v debatě krok hájil požadavky zaměstnavatelů, které současné proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti stojí odhadem až 9 miliard korun ročně. Znovu zavedení neplacené marotky má podle zastánců omezit zneužívání krátkodobé nemoci. Kritici naopak dlouhodobě namítají, že neproplácení trestá poctivě pracující a vede k přecházení nemocí. Dodávka na Benešovsku narazila do stromu, 6 zraněných a 3 vrtulníky v akci. Nehoda se stala po 1 hodině odpoledne u obce Veliš a vyžádala si vyhlášení prvního stupně traumatologického plánu. 4 lidé utrpěli těžká zranění a po nárazu upadli do bezvědomí. 3 z nich museli záchranáři transportovat do nemocnic letecky. Řidič se spolu s dalším spolujezdcem zranil lehce, policisté mu ale při opakovaných dechových zkouškách naměřili až 1,8 promile alkoholu. Okolnosti havárie kriminalisté dále vyšetřují. Ruský dron zasáhl vlaku polských hranic. Donald Tusk svolal bezpečnostní špičky. Útok na soupravu mířící z Kyjeva do Varšavy se odehrál pouhé 2 kilometry od hraničního přechodu. Díky včasné výstraze nikdo z více než 200 cestujících nezemřel a nebyl zraněný. Jen krátce předtím po stejné trati projížděl spoj se západními politiky, včetně Borise Johnsona nebo Jana Lipavského, vracejícími se z konference v Kyjevě. Polská armáda reagovala preventivním vysláním stíhaček a premiér Donald Tusk kvůli incidentům v těsné blízkosti hranic NATO svolal mimořádnou poradu s ministry a tajnými službami. A zpět k nám, karlovarské koupaliště Rolava má problém. Kvůli dlouhodobě znečištěné vodě mu ubývají návštěvníci. Za vším jsou synice, které se nedaří zlikvidovat.
2: Přes tropické počasí klesla letní návštěvnost na Rolavě o polovinu a to jsou tu skvělá sportoviště, okruh pro bruslaře a na začátku prázdnin přijíždějí do stanového městečka návštěvníci filmového festivalu. Vodu v přírodním koupališti se dlouhodobě nedaří pročistit, nepomohly ani odborníky doporučené vrty. Město, kterému Rolava patří, proto teď zvažuje stavbu bazénu s pitnou vodou nebo propojení areálu s řekou Ohří. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm, na severozápadě pak čekáme srážky ojediněle, vyskytne se tam i polojasno, během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí hmyzem. 54-letý muž skolaboval v těžko přístupném lesním terénu u Karlovic po bodnutí vosou nebo sršněm, které u něj vyvolalo prudkou alergickou reakci a selhání krevního oběhu. Přes okamžitou resuscitaci ze strany svědka i následnou snahu záchranářských posádek z Vrbna pod Praděrem a Bruntálu se jeho životní funkce nepodařilo obnovit a lékař konstatoval smrt. Moravskosleští zdravotníci během soboty zasahovali u bodnutí hmyzem celkem 7x. Zbývajících 6 pacientů se podařilo včas zaléčit. 4 z nich skončili na pozorování v nemocnici. Platební morálka Čechů se mírně zlepšuje. Soudy od ledna do konce srpna vyhlásily bezmála 10 000 osobních bankrotů. Jde o 8% meziroční pokles. Analytička Věra Kameníčková ale poukázala na to, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopní splácet své dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Stavba pro 433 aut je druhou největší ve městě. Pro veřejnost se otevře 1. října.
3: Objekt za 250 milionů má 3 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Sloužit bude hlavně rezidentům nově budovaných bytových domů a také uživatelům vedlejšího technologického parku Techtavr. Veřejnost může jako placené parkování využít podzemní podlaží s kapacitou 130 míst. Základní hodinová sazba mezi 7 a 19 hodinou je 10 korun, což je polovina sazby parkovacích domů Richtářka a Nové divadlo v centru města. Maximální plat v denní době je 60 korun. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Ruský dron v Mykolajivu zasáhl sklad české humanitární organizace Koridor UA, nikdo nebyl zraněn. Útok bezpilotního letounu typu Shahid vyvolal rozsáhlý požár střechy a vchodu, personál se ale díky včasnému varování stihl ukrýt v bezpečí. Zatímco technické vybavení jako solární panely nebo nářadí se podařilo zachránit, veškeré zásoby potravin, léků a hygienických potřeb znehodnotila kontaminace. Škody se odhadují na přibližně 2,5 milionu korun a organizace po incidentu vyhlásila veřejnou sbírku. Koridor teď funguje provizorně ze 2 kamionů a hledá nové zázemí, aby stihl před zimou plně obnovit distribuci pomoci pro tamní civilisty. A teď fotbal. Pardubice poprvé v sezóně berou 3 body. V Ostravě přetlačili Baník 2-1. Východočechy poslal do vedení střídající Václav Drchal svou první ligovou trefou v novém dresu a po změně stran z brejku navýšil bývalý ostravský útočník Abdullahi Tanko. Hradec Králové pak nakonec přestřílel Zlín 2-1 a Viktorka Plzeň podlehla Sigmě Olomouc 2-3. Zápas Teplic proti Slavii skončil 2-0 pro sešívané. Zpočátku zítra čekáme zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Na severozápadě bude sluníčka víc, postupně pak bude oblačnosti a deště ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Vláda je při dalším zdražování energií připravená zastropovat ceny elektřiny. U paliv ale vyčkává. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že v případě neudržitelného růstu cen kabinet zavede cenové stropy přímo u výrobců a dodavatelů, a to dříve, než k tomu přistoupila minulá vláda. U pohonných hmot, jejichž zdražování premiér Andrej Babiš i Havlíček přičítají krizi na Blízkém východě, válce na Ukrajině a nedostatku rafinérských kapacit, zatím stát nezasahuje, aby nevyvolal přes hraniční naftovou turistiku. Opozice v čele s šéfem ODS Martinem Kupkou navrhuje situaci u čerpacích stanic řešit snížením spotřební daně. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib naopak odmítá vládní tlak na rušení emisních povolenek. Ministr práce Aleš Juchelka podpoří návrat karenční doby. První tři dny nemoci by opět mohly být neplacené. Vládní koalice zvažuje obnovení stavu zrušeného v roce 2019 na základě nového poslaneckého návrhu koaličních motoristů. Juchelka v debatě krok hájil požadavky zaměstnavatelů, které současné proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti stojí odhadem až 9 miliard korun ročně. Znovu zavedení neplacené marotky má podle zastánců omezit zneužívání krátkodobé nemocenské. Kritici naopak dlouhodobě namítají, že neproplácení trestá poctivě pracující a vede k přecházení nemocí. Spoluautorka podcastu Opravdové zločiny chystá další knihu. Lucie Bechinková její název ráno odhalila ve vysílání Rádia Impuls. Pokračování příběhů detektiva Marka Tenglera ponese titul Hrob. Děj zůstává tajný, nabízí se ale spojitost s tématem, které je v oboru podle Bechinkové čím dál častější.
2: Přibývá zločinu, kdy se spousta případů vyřeší třeba pomocí DNA. Jak se posouvá na tom světě všechno, tak i ta věda jde dopředu a spousta třeba starých případů, který 30 let leželi uložený někde ve skladu, všechny ty spisy a všechny důkazy, pomáhá řešit genealogie, což je v podstatě téma, který se objevuje čím dál častěji.
1: Podcast Opravdové zločiny je v Česku patrně nejúspěšnějším vůbec. Vítězství v hlavní kategorii ankety Podcast roku si Lucie Bechinková s kolegyní Barborou Krčmovou vybojovali čtyřikrát v řadě. Na obzoru je další zdražování sladkostí. Cena cukru na světových trzích vystřelila vzhůru a postupně se to může projevit i v obchodech. Náš slovenský zpravodaj Josef Balko si všímá, že se to stává velkým tématem v naší sousední zemi. Cukráři tam poukazují nejen na slabší úrodu, ale taky na rostoucí poptávku po bioetanolu.
3: Slabší úroda trápí aj slovenských pestovateľov. Cukrová repa zareagovala na extrémne sucho a hlavně na kombináciu nedostatku zrážok a vysokých teplot. Slovenská produkcia má byť až o 53% nižšia než vlani. Podobné vyhliadky prichádzajú aj z Ázie či z Južnej Ameriky. A keď ide výrazne cena ropy hore, tak orientácia z výroby cukru sa presúva na bioetanol. Zvyšovanie ceny cukru tak určite ľudia pocítia, najmä pred Vianocami. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Zpočátku zítra čekáme zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na severozápadě ale bude více slunečno a postupně pak bude oblačnosti a deště ubývat i jinde. Naměříme 18 až 22 stupňů, tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer, přeje Iva Horáková. Siňaková si z US Open odváží další deblový titul. S Tausendovou mají společný Grand Slam. Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Tausendovou v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0, 6-2 domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30-letá Siňaková ovládla US Open po druhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, s níž taky triumfovala na všech čtyřech grandslamových turnajích. Vyšetřování korupční kauzy kolem chomutovského exprimátora Marka Hrabáče míří do finále. Další obvinění uzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zastupitelství oznámilo, že manipulace veřejných zakázek v Chomutově uzavře během několika týdnů. K trestné činnosti se nově přiznali další dva aktéři. Podle zjištění médií jde o šéfa chomutovského hokeje Jiřího Sochora a firmu Strix Chomutov. V rozsáhlé kauze zmanipulovaných tendrů za desítky milionů korun čelí obvinění 19 lidí a 8 právnických osob. Samotný exprimátor za hnutí ANO měl podle policie výměnou za ovlivňování zakázek získat výhody při nákupu auta nebo stavbě domu. Jihlava znovu změří hluk v části Pávov. Oblast je totiž blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Na hluk si často stěžují místní obyvatelé. Měření hygieniku před rokem překročení limitu neprokázalo, ale vyšlo velice těsně. Jihlavská radnice proto situaci nechá prověřit akreditovanou laboratoří. Potvrzuje to primátor města Petr Ryška.
2: Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující, takže jsme se domluvili, že tady teda ve 2 týdnech, 3 a 2 dny zkusíme naměřit, jaký je hluk z dálnice na těch bodech.
1: Na odborné měření hluku v Pávově město uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Pokud se prokáže překročení limitů, měli by tam silničáři udělat protihluková opatření. Turecký Pegasus smí převzít aerolinky Smartwings i ČSA. Fúzi schválil antimonopolní úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže transakci povolil pod podmínkou, že se zahraniční kupec vzdá části svých letních slotů na lince mezi Prahou a tureckou Antálií. Cílem tohoto opatření je zachovat zdravé konkurenční prostředí a umožnit vstup jinému dopravci na frekventovanou trasu. Spojené státy americké si připomínají 25 let od útoku z 11. září 2001. New York a Washington proto zpřísnili bezpečnostní opatření. Úřady varují před neočekávanými a různorodými teroristickými hrozbami.
3: Nejpřísnější opatření platí v New Yorku. Okolí Grand Zero střeží posílené policejní a protiteroristické jednotky. Bezpečnost je zvýšená také ve Washingtonu. Úřady upozorňují, že teroristické hrozby jsou dnes mnohem rozmanitější než před 25 lety. Rizikem jsou zahraniční organizace i jednotlivci radikalizovaní přes internet. Policie proto zůstává během celého výročí v nejvyšší pohotovosti. Ta bude platit také o nastávajícím víkendu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Naši volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa dnes zvítězil v Modeně. Do tabulky skupiny A si tak čeští volejbalisté připisují plný počet 3 bodů. Zítra je čeká taky od 16 hodin utkání se Švédskem. A ještě počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty povyskočí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko eviduje přes 7 000 kontaminovaných míst. Bezprostředně nebezpečných je zhruba 490. Podle odborníka Tomáše Zeithamla z Univerzity Karlovy jde převážně o zátěž z dob před rokem 1989, zejména o úniky ropných látek, chlorovaných rozpouštědel a těžkých kovů z průmyslové výroby nebo po sovětské armádě. Tuzemský monitoring i sanace jsou podle něj na dobré úrovni a výrazně přečí například Slovensko, a to i díky investicím z privatizace v 90. letech. Ačkoliv čištění složitých směsných kontaminací často trvá dekády a stojí miliony korun, moderní technologie dávají reálnou šanci i na postupné vyřešení nejrizikovějších lokalit. Hladina Slapské přehrady klesla na zimní úroveň. Povodí Vltavy zachraňuje průtok v Praze. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu a omezení odtoku z Orlické přehrady sahá státní podnik poprvé v historii do slapských zásob takto brzy, přičemž kóta se večer dostala pod 267,5 metrů nad mořem. Ze Slap teď odtéká více než dvojnásobek přítoku, aby se v metropoli udržel stanovený minimální průtok 40 metrů krychlových za sekundu. Bez těchto mimořádných manipulací na Vltavské kaskádě by průtok v hlavním městě spadl na pouhých 10 až 15 kubíků. Standardně se přitom nádrž na tuto hladinu upouští až před zimou kvůli zadržení jarních povodní, stání sněhu. Lidé mají tendenci hodnotit pravopis druhých. Je to totiž snadno uchopitelná znalost. Zároveň hodnotící lidé můžou mít pocit, že jsou v češtině experti jen proto, že absolvovali školní výuku. V rozhovoru s ČTK to řekla bohemistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Hana Dufková.
2: Ten pravopis je pořád ještě hrozně považován za projev toho, že umím jazyk, tudíž se to může spojovat s tím, jestli budu úspěšná nebo neúspěšná v té komunikaci. To se pravděpodobně proměňuje a bude proměňovat, ale ještě pořád tam ta generace není, abychom na to měli dostatek dat.
1: Hodnocení lidí za jejich pravopisné chyby je podle Dufkové velmi lákavé, podobně jako je tomu například u vzhledu. V diskuzích pod články je to někdy snazší cíl než reakce na něčí názor. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Výzkum ukázal ukládání přepisů řeči do textových logů. Podle bezpečnostních expertů zůstával mikrofon po aktivaci hlasového ovládání zapnutí ještě 10 až 15 sekund a zachycené okolní rozhovory převáděl na text uložený přímo v paměti přístroje. Data navíc zařízení ukládalo lokálně i při odpojení od internetu a po obnovení sítě k nim bylo možné znovu získat přístup. V případě napadení televizoru by útočníci mohli snadno prohledávat citlivé informace z domácnosti. Ukázal to rozsáhlý experiment s běžně prodávanými modely. Výzkumníci demonstrovali zachytávání zvuku u kompromitovaného zařízení i v pohotovostním režimu se zdánlivě vypnutou obrazovkou. Karlovarské koupaliště Rolava má problém. Kvůli dlouhodobě znečištěné vodě mu ubývají návštěvníci. Za vším jsou synice, které se nedaří zlikvidovat.
3: Přes tropické počasí klesla letní návštěvnost na Rolavě o polovinu, a to jsou tu skvělá sportoviště, okruh pro bruslaře, a na začátku prázdnin přijíždějí do stanového městečka návštěvníci filmového festivalu. Vodu v přírodním koupališti se dlouhodobě nedaří pročistit, nepomohly ani odborníky doporučené vrty. Město, kterému Rolava patří, proto teď zvažuje stavbu bazénu s pitnou vodou nebo propojení areálu s řekou Ohří. Dušan Balenta, Rádio Impuls.
1: Zpočátku čekáme zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na severozápadě bude více slunečno, postupně pak ale bude oblačnosti a deště ubývat i jinde. Naměříme 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Platební morálka Čechů se mírně zlepšuje. Soudy od ledna do konce srpna vyhlásily bezmála 10 000 osobních bankrotů. Jde o 8% meziroční pokles. Analytička Věra Kameníčková ale poukázala na to, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopní splácet své dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů, zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Takové rozhodnutí stojí ale školy i desítky tisíc korun. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu třeba nové herny. Užívání mobilních telefonů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Pokud projde, mohla by platit za rok. Zástava srdce ročně potká zhruba 10 000 Čechů. Záchrana života i mozkových funkcí v takovém případě závisí na minutách. Pokud žijeme ve větším městě, pravděpodobně se nám možnost pomoct aspoň jednou za život naskytne.
3: První pomoc ve školách se učí roky, většinu ale zapomeneme, protože nácvik je příliš teoretický. Marek Bárdy proto založil iniciativu Moc pomoc, která vás i s tréninkovou panou přenese do světa videoher.
4: Nasazujete brýle na virtuální realitu a postupně vás převádí do reální situace.
5: Nyní společně zjistíme, jestli je zranění při vědomí. Klikni si vedle zraněného.
3: Moderní výuka první pomoci je dnes dostupná na veřejných akcích a objednávají si ji školy. Podle viceprezidentky Českého červeného kříže Jany Majrichové je právě u mládeže velmi efektivní.
6: Je ten prvek neuvěřitelně baví, protože přináší něco nového a něco, co je moderního.
3: Cílem zakladatele Bárdyho je proškolit ve virtuální realitě milion Čechů. Díky tomu by v okolí velké většiny zástav srdce měl být aspoň jeden člověk schopný skutečné první pomoci. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Revolut naletěl podvodníkům. Vydávali se za vládní úřad a získali citlivá data klientů. Útočníci využili sofistikovanou metodu, kdy odeslali žádost z neoprávněně vytvořené e-mailové schránky přímo na legitimní doméně skutečné vládní agentury, čímž obešli bezpečnostní ověření platformy. Finanční společnost jim v domnění, že spolupracuje s úřady, předala osobní údaje omezeného počtu zákazníků, včetně adres, kopií dokladů, selfie, bankovních výpisů nebo kompletní historie transakcí, včetně kryptoměn. Samotné peníze na účtech ani přihlašovací hesla ohrožené nebyly. Revolut ale dotčené klienty varuje před zvýšeným rizikem cílených podvodů a incident nahlásil policii i regulátorům. Pondělí bude zpočátku zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Na severozápadě pak bude sluníčka více, postupně bude oblačnosti a deště ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů, to byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko eviduje přes 7000 kontaminovaných míst. Bezprostředně nebezpečných je zhruba 490. Podle odborníka Tomáše Zeithamla z Univerzity Karlovy jde převážně o zátěž z dob před rokem 1989, zejména o úniky ropných látek, chlorovaných rozpouštědel a těžkých kovů z průmyslové výroby nebo po sovětské armádě. Tuzemský monitoring i sanace jsou podle něj na dobré úrovni a výrazně přečí například Slovensko, a to i díky investicím z privatizace v 90. letech. Ačkoliv čištění složitých směsných kontaminací často trvá dekády a stojí miliony korun, moderní technologie dávají reálnou šanci i na postupné vyřešení nejrizikovějších lokalit. Hladina Slapské přehrady klesla na zimní úroveň. Povodí Vltavy zachraňuje průtok v Praze. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu a omezení odtoku z Orlické přehrady sahá státní podnik poprvé v historii do slapských zásob takto brzy, přičemž kota se večer dostala pod 267,5 metru nad mořem. Ze Slap teď odtéká více než dvojnásobek přítoku, aby se v metropoli udržel stanovený minimální průtok 40 metrů krychlových za sekundu. Bez těchto mimořádných manipulací na Vltavské kaskádě by průtok v hlavním městě spadl na pouhých 10 až 15 kubíků. Standardně se přitom nádrž na tuto hladinu upouští až před zimou kvůli zadržení jarních povodní, stání sněhu. Lidé mají tendenci hodnotit pravopis druhých, je to totiž snadno uchopitelná znalost. Zároveň hodnotící lidé můžou mít pocit, že jsou v češtině experti jen proto, že absolvovali školní výuku. V rozhovoru s ČTK to řekla bohemistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Hana Dufková.
2: Ten pravopis je pořád ještě hrozně považován za projev toho, že umím jazyk, tudíž se to může spojovat s tím, jestli budu úspěšná nebo neúspěšná v té komunikaci. To se pravděpodobně proměňuje a bude proměňovat, ale ještě pořád tam ta generace není, abychom na to měli dostatek dat.
1: Hodnocení lidí za jejich pravopisné chyby je podle Dufkové velmi lákavé, podobně jako je tomu například u vzhledu. V diskuzích pod články je to někdy snazší cíl než reakce na něčí názor. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Výzkum ukázal ukládání přepisů řeči do textových logů. Podle bezpečnostních expertů zůstával mikrofon po aktivaci hlasového ovládání zapnutí ještě 10 až 15 sekund a zachycené okolní rozhovory převáděl na text uložený přímo v paměti přístroje. Data navíc zařízení ukládalo lokálně i při odpojení od internetu a po obnovení sítě k nim bylo možné znovu získat přístup. V případě napadení televizoru by útočníci mohli snadno prohledávat citlivé informace z domácnosti. Ukázal to rozsáhlý